Bíag sos a gach, cor an cittilar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is saol na gaelge fwy nithi éagsúla an saol. Is fwyder tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.